0: zety, ne?
1: Ne.
0: Bra, ta vzůru do panoptika. Bra, ve smoku denně ukrytá. Bra, a ze vlinga na roce na gyros. Bra, a v létě turisty jejich tu dost.
2: Vidím

0: co ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.